0: hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Zas jedno ze smutnej chrán, jenže teď v hlavě mám plán. Vyjdu z bodu A do bodu B až C, možná ještě dál, až na kraj světa.

se měla jen. Boryš umí, to fakt umí, ještě pár slov o soukromí. Jsem, jaký jsem, někdy anděl, jindy na pěst. Ať je sucho nebo mokro, chůzí bych se málem odkrouh. Mám prýma den,

Až země leje, bory šumí, to fakt umí. Ještě pár slov o soukromí, jsem jaký jsem, někdy anděl, jindy na pěst. Ať je sucho nebo mokro, chůří bych se málem odkrou. Mám prýma den, šlapu jen, hlava čistá, vyjdu z bodu A do bodu B až C, možná ještě dál, až na kraj světa. Vyjdu z bodu A na okruh trekovej, já už jsem takovej, až země leje, až země leje.

možná, že v něm uvidím všechny ty časy zlatý, až zítra zvednu paty, prosím tě, srovnej se s tím. V tu chvíli se ze mnou zapráší, a když tu zůstaneš stát, smetí do očí vletí ještě dřív, než by se ti

Vítko, možná, že zahlídnu stín. Z toho, co pěkný bylo, a než se to pokazilo, prosím tě, srovnej se s tím. A nech těch pitomých otázek, kdo je víc vinej a čím. Tohle je provždy pasé, tahle nit přetrhla se, a teď už jí neslepím. Nad obzorem se kroutí proužek,

voň a vej, lipovej, čerstvej sem. Francouzskou polívkou zaháním hlad. Včera jsem s růženou prohýřil plat. Kdo ví, s kým růža se opíjí.

duchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin.

to 1,40, svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s pinou zvedál. Teď na mořích my vládnem, náš Bismarck je tam král. Co děl palubu ježí, to hned bys nespočet. Torpéda v bocích leží, tak mírná na pohled. Stroje mají sílu výků, hned plavbu změní v let. Tak to je křižník Bismarck s ledopadským se střed. Dnem i nocí po něm slídí posádka lodi hůd. Kapitán u svých lidí tak velkou vzbudil chuť. Na skalm křižníku Bismarck ten musí dolů jít. Jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

pult našel Bismarck, když týden v půlce byl. Hned Bismarck začal pálit, už na 15 mil. V dýmu slunce zašlo, oheň svítil, zněl. Jen pár prken se našlo, když Hood se potopil. 6 chmurných nocí, už Hood na dně spí. Celá marína strojí, šatci bitevní. Každá loď je na nohou, po 6 dlouhých dní. A hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck 7. dne skrýt. Byl to křižník Archa, kdo zlomil ten klid. Jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů začíná. Hlavní jsou všechny role, každá replika v této

Věřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cíl. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj stín. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a ladím.

Plamínek petrolejky do chmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj.

opatrně lehce, jak mu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se zastavil.

opatrně tiše se skryla v jeho stín. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Myčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát, pozdrav

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Z dlouhých poutí není návratu, když se cesty kroutí, nutno obratu.

až stiskne ruku a přeje hodně štěstí. Příště to vyjde snad.

vytvořil si zemi a daroval jí život, tak proč mu teď bráníš? Proč mu teď bráníš? Možná, že jsme všichni němí, nebo jenom

má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání, a kolik znáš tajemství, jak se ti spí a víš, jak moc chybíš, musíme dát po cestách klikatý, stále se ptám, proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptám, jak se ti spíš,

a t'acceptar. I ak sedí spí, možná se vrátíš, až přijde čas, možná tě potkám tu pravou chvíli, zkusím se zeptat.

že už to neumíš, ať se zasítím takhle maličky, jak ti srdce pro mě bije, je, ještě mi aspoň chvilku spí.

zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím?

Ježíšku, pane, obraťte svou tvář. Na prostřední stranu chytrý přikáte starýho, brejatýho podvodníka, pošlete si za paníka.

mi s tebe špatne, je mi s tebe ešte húž, hroží zlomil sa mi, kde si manikúře, obočí si vytrávam pinzetou, až budu jako Klauferda, kdo bude chtít mi úder dá, a já na dvoře divadla opiju se s Markétou, svobodný jsem jak Ikarus, křídel mi kape voska dole, blikáru zopodál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí.

hodiny, kdy vzával jsem ti 30 SMS, kde něco už pryč to spíše najdu, je hluseně nežli zbytky kuráže, dát se urážet. Strujná si jako z kapolévkové směsi, kterou kdo si kde si za pár korun kupuje si a pak pomalinku poliká u garáže. Svobodný jsem jak Ikarus, křídelmi kape voska, dole blikáru zopodál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi, bílí, černí, žlutí, arabi i židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí navzájem.

kulisách laciného dramatu se těžko zlobit na tátu, že nosil kapsy obrácené ven a bez rozdílu všem říkal dobrý den. Těžko si mám ukreslit modrým progresem, když noc je výkresem a z dětství si nesem s Jakubem Arbesem své těžké deprese na chodbě poplese. Svobodný si mak Ikarus, křídel mi kape voska dole, bliká růzo podále ropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi, bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí.

0: Je krátce po 4. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

V ohrádce za mříště vsadili andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony? On přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havlíčku.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku

zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havlíčku.

bez hluku přišli tě navštívit. Korektně stvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje mistře už čekají, oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

na rinku, holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřeli. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku.

pojď spolu půjdem se poklonit Ježíšku. Půlnoční zvony nám do kroku zní. Máš oči mandlový, má lásko v kožíšku, ty tvoje oči už viděl jsem dřív. Ve městě Betlémě viděl jsem dřív. Kolik je Herodů, kolik je náměstí,

Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřenej kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když seš happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení. Rozumíš? Mě říká. Když chceš happy být, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký uměním.

0: Radio Vampy to the sounds.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bez važí, musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, těma se pak vracet a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bez važí, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skrýt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu.

čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně.

dráhách si. Kompas i očí míří na sever, kde plují veleryby mezi příborníky. Mezi talíři na sladých zákusků leželi jsme. Polárník ve smokingu, ne, nepodobný starému tanečnímu mistru. Zemře až dotančí, dotančí.

čtyři, na sladých zákusků leželi jsme. Polárník ve smokingu, ne, nepodobný starému tanečnímu mistru. Zemře, až dotančí, dotančí.

Byl jsem kostel v Sudete, do hámu navracel svý dům. Schovával obrázky po dětech, od prahu vymetal bídu. Koupil jsem kostel po Němcích, kostelík sudeckou chalupu. Duše a panenky v kredenci, slyšáky chodil jsem.

Koupil jsem kostel v údolí, ve stráni hledal jsem Boha. Houby a brusinky, cokoliv, hledal jsem sebe a našel jsem oba. Hledal jsem život, co nebolí, nenašel smíření bez viny. Nad střechou kroužily sokoly, hořilo

0: Smrt.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Vy jste taky věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: to vlastně děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

nebuď ty. Jsi pro mne příliš mladá snad, jenže duše prý nemá věk, na nemoc lásky tedy není lék.

nejsil hás. A ze tý tvý záře má každý svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou zeď. A trní si vrní spím.

的，被铁线钢钢铁牢。Velké vozy písku zavážejí strach.

mis fotos has. Hej, ty tam, jsi ty tam, nebo pobloudilej.

promiňte, povídám, nechci se mýlit, říkám si, radši si to ověřím, ale jako byste tu chtěl za malou chvíli vyhodit sněmovnu do povětří. Musí to být, řek ohnivě, k čertu s tím barákem, ať žije anarchie, že občanská povinnost každému velí v takovém případě zakročiti, hleděl jsem zjistit reálné jeli o přednostech státu ho přesvědčiti, a že svoboda, svornost a demokracie i pro něho přeci žádoucí je. Půlnoční vítr se od řeky zved, strach utužil můj řečnický natolik, že by se co nevidět stal patriotem i houpací kůň. Má slova jim nakonec pohnula tak, až se mu slzami zakalil zrak. Tak jsem se hrdině postavil za stát, chlapík se po chvíli sebral a šel, jen já toho večera nemohl zaspat, vlastní řeč plamenou v hlavě jsem měl. A než bych si dal něco pěkného zdát, začal jsem o ní sám pochybovat. Do dneška váhám, zda si má země takový chvalospěv zasloužila, navíc ten chlápek zažehl ve mně myšlení.

kráčíte vy raní chodci, snad ne všichni do práce. Od kdy mám ten divný pocit, že vše se musí vyplácet? Od kdy mám to divné zdání, že všichni vědí co a jak?

Řeklitně, možná nevím, jak kdy třeba teď. Snad, aby je když tak zas mohla vzít zpátky, ještě mě z nich mrazí, ještě mě z nich mrazí, ještě mě z nich mrazí jako led. Možná, že bych chtěla bejt laskavá a vřelá, nejde přece nakonec jen o slova, ale nikdo jí neřek, jak se to dělá. Nepřinesla si to, nepřinesla si to, nepřinesla si to z domova. Nepřinesla si to z domova. A já jí říkal, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, všechno tím kazíš. Ale ona neposlouchala a mrazila, všechno tím samozřejmě kazila. Mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, všechno tím kazíš.

Zbyl mi po ní v hlavě, zbyl mi po ní v hlavě, zbyl mi po ní v hlavě, jenom pin. Nedá se říct, že by byla svině. Nechci dělat ukvapený závěry, ale s každým jiným hovořila plyně. Mě věnovala jenom úterý. Ale ne každý, jenom některý. A já jí říkal, mrazíš. Všechno tím kazíš. Ale ona neposlouchala a mrazila. Všechno tím samozřejmě kazila. Mrazíš.

krásně smál. Uměla se krásně smát. A já vůli říkal, mrazíš, mrazíš, mrazíš, mrazíš, všechno tím kazíš. Ale ona neposlouchala a mrazila, všechno tím samozřejmě kazila. Mrazíš.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Kytara se mnou,

když jsem hrál jen písničky obsaný z pásku. Pak psal jsem vlastní pro ní, my love, želétem voní a marně hledal pro rý.

tolik dní tu čekám na život, který mě tu zapomněl, u těchhle mrtvejch kolejí, který jsou prázdný jako já.

Tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

stříhali dola malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti, nesmět se pohnouti na šidli z železa.

budou chtít naši krev. Budou chtít naše kosti, půjdou přes štíty hor,

mobilu pročítám si došlou SMSku z reklamní agentury bezdrátový přenos. Říká, že otvírají zpovědnice v Tesku, prostředí příjemné a non-stop otevřeno.

0: Těšíme se na vaši návštěvu a upozorňujeme, že pokladna číslo 99 je zcela volná pro vaše nákupy.
1: Manažer pro charitu a duchovní služby má modrou košili a v kapse vysílačku. Každému zodpovědně splní jeho tužby. Ochotně do vozíku smění pětikačku.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Prosím tě, dočti ten tisíckrát přečtenej ubrus. Narvi ho do pračky a rovnou tam skoč s ním. Až tě to vyplivne a budeš za chvíli čistej, napiš mi, zavolej, já ti to dopovím.

jako vůně, co v dětství nasaješ a už tě neopustí. Kamarád říká, vůle je sval,

0: Blut.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: před malou chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

Na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě.

pečet na komíně. Úhoři vytřeli se, tak zítra posed mění. Pustíš děti k vodě, doba je zlá a moře pění. Odejít smí se jenom po dohodě. Tak pěkně nožem, pěkně tlustě, jak jste zvyklá. Namažme si krajíc, ale hlavně, hlavně, nedej bože, ať po nás nezůstane něco navíc. Až padne večer, malíři zabalí tě do bílého plátna, kytice zvadne a pak už žádná píseň ti nebude nic platná. Když ani tahle pěna ti nepřijde dost slaná, ještě se pohoupej, než odříznou tě zlana. Převalí z boku na kolečka, za velkým otazníkem zbyde malá tečka. Někdo sám u stolu rád si v klidu pojí, někoho

na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň.

ve středu. A pár sedmi hlasů vzlétl z těch lesů a já bez hlesu se ptal, kam tě asi povedu. Skrz protrpěný ráj a nebo klidné peklo, strach, který dotírá, co mi všechno neuteklo, zbytou pravdu nebo krásný klam, co ti asi dám. Opět procházím lesy a zvony zní ze vsi, kdo si svolává dole děti k obědu.

a nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, a nebo bych lhal.

skrz protrpěný ráj a nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, a nebo bych lhal, co bych ti asi dal. A nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu,

sobě s příteli, kde smutek nejvíc doráží. V halách nočních letišť nebo raních nádraží, kdo pak ví, kam spěchají.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

0: byl kakarý.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Koup Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Bohemia Chips nebo Styx, 120 nebo 130 gramů vybrané druhy z běžných 34,90 za 29,90. Velkopopovický kozel desítka, půl litru plech z běžných 16,90 za 15,90. Capito, 100% pomerančová šťáva, 1 litr z běžných 39,90 za 34,90. Maršal Tuzimák nebo vodka, půl litru z běžných 129,90 za 109,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Koup Česko na www.koupclub.cz. Koup, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky novinek. Novako chlazené krutí maso na trhání Sus White 300 gramů za 99,90. Milram Tvaroh vybrané druhy 185 gramů za 38,90. Dle Gusta hořčice Dijon 180 gramů za 19,90. Křupeto brambůrky vybrané druhy 120 gramů za 22,90. Nezapomeňte také, že naše letní soutěž o vstupenky na koncert kapely Kabát pokračuje do 11. srpna. Více informací na www.coopclub.cz. Coop, tady jsme doma.

děti k rozumu, z prospěchu podlí. Žil pěkně vprostřed ohrady a zdobil okna výklady.

Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obrali je o céčka. V dějících u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce na otázku, jak splacení

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj zval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš

našu stodolu, hruška maslova a za ňou stojí dřevěný plot. Za plotem mešká rodina Bušova, povím vám o nich takový hlod. Raz jdu ze šichty a vidím Bušku,

dešťu, ulisně pravím, hledat tě brýle, tuž to se bavím, tuž to jsem přišel, akorát vhod a hávu. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela buška, moja oběť. Všetci mysleli, že je s ní amen, dokud mě začala na hubě mleť. Vyškantovala, priesli sem chory, když celý svět řeší územní spory. Mírovou cestu, no brali mě mory, a ozval se mi v žaludku vřet. Au. Povídám, kdyby šlo enem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli by jsme si drahu putiku a týdeň by jsme řešili. Vy jste si ale popletla pojem, tu jde o hrušky a mám taky dojem, že to se řeší jedině bojem za použití násilí. Au. Za našu stodolu hruška maslova a za ňu stojí železný plot. Ostnaté dráty, brana dubová a 4 toky hlídajú vchod.

První průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů, po tajúplných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští traperovi saně. Mokasínů, stopy v písku nad jezerem

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estacada. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocím.

Jakú, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka, tak na loveckých výpadech.

My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky. Do jejich tichých vět koluje mezi vámi kalumet, tak díky mi.

hele krávo, sorry, to je od vás, dej sem žváro, oheň vytáz. Nekecej krávo, skopová hlavo, kytaru zmáčkni a zahudlej. Světový humor, z Monterek úbor, modrá bandaska, silná ramena. Zbivej vo chlastu, dám nohy na stůl, jsem nedostižnej. Když totiž mám v ruce kladivo. Skroutím ti ruku, nasadím páku, za krk karate utrhnu ucho. Toču myš suvo na spravny hořiska, říkaj mi Bruno Klátivej. Mám rád Big Lees a Rohlik Stones, medí mě Brigita, kadím na štriptýz. Na krku trandák, na nohách džinsy a máničky nežeru, asi je zastřelím. Seš nějakej blbej, zničím ti kvádro, se mě nelíbíš, budeš žrát bláto. Těmadle rukama tahám trámy, a když dám ránu, ty vole, jako když kopne kůň. Métr píva, hospoda zpívá, Ema má maso, o, my se máme. Courám po trafu, buchty jsou vedle, jsem rytíř pasovaný, mám v hlavě brnění.

přečtím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední sedmici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten vyplenil tolik.

zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední zbrojnici říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit, to ať

nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused v sousedním kacliku, říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby tam ten hrabal tolik a my tak málo.

Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

nebe. Tančíme do rytmu na tři doby. Já pletu si krok, ale nám to jde skvěle. Je večer červencový. Opilý okamžikem v šatech z deště. Tančíme do rytmu kapelníka. Ne, nejdem se napít, já chci tančit ještě. Sestro hudebníka.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber síl, tužku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: Va na na na na na na na na na na na na na. Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví, od marných zápasů. Marie zašeptala,
1: mě to Josef nevadí.

hledejí po špičkách, přemož svůj hlad a strach, voní jak šípkový keř. Až přijde, najdeš jí, sama se rozezní nadech.

Když chcete, tak mi rádi zahrajem vám to, co každý zpívá, ať je Spartu či sám. Ten nápěv je prostej, zní jak slabonkej tón, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou zkrátka, nemůžeš.

Když je smutný keramik, to je jiná píseň, ten si v peci zatopí.

Nad obzorvy fukuje houf komínu, svíš manty dopadají na tuje, průvod a muzikanty zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie.

Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měsi. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy, keci střetnul, co papaláš, to prase.

zahubili na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Asi už jsme se setkali.

nám klidně odestel, má lásko. Už cítím vůni našich těl a na světě jsme jenom naskok. Rychle čas odletí, jak ve větru peří, a já v tvém obětí

si rozpusť vlasy své a zhasni. Svou ruku vlož do ruky mé a na chvíli se mnou zasni. Rychle čas odletí, jak ve větru peří. Potichu povím ti, zkusme zas věřit. Tak už si rozpusť vlasy své, jak dřív mám srdce sevřené. A zhasni.

rychle čas odletí, jak ve větru peří. Závidím dítěti, tak snadno věřím. Když měsíc postel ozářil, tak já jsem znovu uvěřil,

než rozbouřené moře, od Kréty vítr žene na útes. A my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i dole bez, hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe. Marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit. Pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou. No boat today, tomorrow maybe. Zas domů.

pán na karpatských lukách, vysokou trávu slyším růst, na další dírku jsem si utáhl, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní, vždyť víš.

každý má svůj ostrov opuštěný a na něm zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. Now about today, tomorrow maybe, k našim snům.

moře. Můj ostrov od tvého je opodál, já přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? No about today, tomorrow maybe, budeš-li chtít. Čas jako blázen ulít a vichr dávno přestal vát.

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Já jsem on. Váš darmoděj, vagabund osudů a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se váš darmoděj krásný.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

0: Vodinka.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plechu. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střety. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly. Tvý smutný oči.

a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásili změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči.

jeden kvítek vyrůstá. Jako když dětský smích zazní do nejista. Podej mi ruku, nohy se do bláta boří. A v koutě hoří svíce,

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu.

Zbalil Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí

podle ní bral. Večer volala, že dabuje, tak jsem šel hledat kamarády. Stála s ním.

se do smutku obléká a člověk hledá si člověka. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásný dál. Tramvaje plují tmou pomalu, v ulici cítím déšť z kanálu. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dál.

dálce už blízká se na časy. Opilec propil se do krásy. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásný dár. Už je to zas všechno za námi, strojvůdce zpoždění dohání. Hodin pár,

bylo mi 30 a to je meta. Začínám dávat hloupý rady do života, tak i vidět, co jsem byl za magora, chtěl bych to zpátky, koukám do monitora, jestli mi poradí, podá pomocnou ruku, někdo z mých přátel, co jich mám na Facebooku, alespoň 300, se všema četuju si, jeden má křečka, druhý je na kaktusy, třetí má depku, čtvrtý má skejta, pátý

Bylo mi 30 a to je krize. Psal o tom Respekt, vysílala Česká televize. Písničkáři, ví už to taky balej, o čem mají pořád zpívat, když svět je tak nesnesitelně malej. Asi si na zahrádce vyseju konopí, vyberu úspory a všechny je investuju do ropy. A na víkend si najmu Mercedesa, koupím si časopis, co jsou v něm nahý prsa. Vyzkouším techniky, čoko, orál a pys.

vaření strniště, svěšený krovky, espresso z pěti cukry, čučím do obrazovky a oni se mnou. Tohle je terapie, vždyť je jim taky 30, oni vědí, jak mi je. Nikdo z nás není panic, nikdo z nás nemá holku, večeři dva Red Bulli a jednu sushi rolku, pak online erosenku na video Skypeíku udělá tě za minutu, chce to jen trochu cviku, před spaním zbejvá, abych se řádně opil, tak rád

lícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola po maličkým dvoře. Lícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola po maličkým dvoře.

lístky z novin koši vyletí. Cítím svoji touhu, tvůj strach.

svých duší si koupilo letenku do ráje, aniž by někdo z nich jen tušil, že ona letenka propadlá je. V kolika slovech se vykoupíš z pocitů marného boje, než vlastním myšlenkám prozradíš, že všechna snaha tady zcela zbytečná je. Nač plýtvat silami a stávat proti větru, když není už nic před námi a není čas než na poslední větu. Kolikrát můžem prominout

plamen poslední, dnes navždy pochová bláznivé ideji. Z ní všechno končí se i pramení, aniž by rozsudek svůj někdy poznali, nechtějí zítřek dalším dnem.

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potoky jsem skákal.

zeleniny. Do prasa mě to žaludku leze jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem tomu měl lítat od kotníku po uši. Dnes ani nevím, jestli po ní.

okna v benzínových pump, ale kam přijdu, stejně slyší mě. Mě všechna jídla začala chutnat nějak stejně dle.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Přichází na mý mládí stáří, tok času zří se v kapkách rosy a já zas myslím na koho si.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Kdyby mi to spalo,

trápu jak olev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volá v rozervaný: anděli, už se zjev! A už se spánek blíží a očička mý blíží.

Bestie. Ať seš, kde seš, taky tu je. Jedovatá, jak zmije, je tak.

tvoji vodu já nesnáším. Na pokožku nejraději kosmetik nanáším.

pěknej obličej. Kdo pod paží sprej nafoukám, a se jim a jim hej.

Violet e Pomeriggio. Divím se těm škarohlídům, něco jim furt zavazí. Vždyť to jídlo krásně svítí a nikdy se neskazí. Nikdy se nám neskazí.

chemia ne. Před jsem my. Chemie ne. Nerozumíš mi? Chemie ne.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

sme ťa čekali, vítej. Vymodlené brány se otevírají, vítej.

vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel, jako teď i ty.

na loukách se zmotňují představy vznešené. Říkali jim bíli, když ještě měli jména, pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzamčená.

veľmi neskutečný procituje. Přichází, než začne den, představy vznešené, říkali jim bíli, když ještě měli jména. Pro vše, co nám zbylo, jen vytesáno v kamene. Kolébka té síly je ve snechu zamčená.

Může let, necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď,

se mám balzám naprasklý ryt. Vítr honí bílé vločky tam a zpět, až doletí tam, kde teď bydlí neštěstí, sněží. A ty mě pošeptáš jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď stíš?

už nesežené zprávu světu a loňskému létu, vlasy zasněžené ještě možná píše poslední větu, víc dnů už nesežené zprávu světu a loňskému létu.

slunečný den, tráva se vlní, po plece koní vysoká, v uších mi hvízdá vítr a prostor plní, vlčí mák stébly proplétá, ať si třeba zlomím vaz, rychlej běž, dobře se drží, káněte hvist, je možná boží hlas, veliké tajemství na dosah leží.

pocit třeba zlomím vás. Rychlej běž, dobře se držím, káněte hvist, je možná boží hlas. Veliké tajemství na dosah leží, v okraji světa, když dojedeme včas. Jediné přání mi žhavé slunce splní a krásné mládě vyslyší můj hlas a od základů můj život změní.

0: jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící. Třeba jenom malej klokan, jen když háže zadnicí.
1: Tak jen zabal ten svůj krám, koukej, ať jsme venku už. Já na venkov tě vezmu a ukážu ti buš lepší.

většinou, jo, těch obstarám si dost. Pudink škoku navaříme a ten bude prostě skvost. Všichni známí můžou tančit, mětně šlapat volskej trus. K tomu budou zvonce zvonit, ty co zdobí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

rukama fakt všecky. A Dina prejdaruje mu kožich. My ostatní zahrajeme pecky, ať se paří na narozkách božích. Když si online stačí světlo svíček, prej i malý vzpomenutí platí. Plácnem za vás, big yes, oh yeah.

napíšu i tobě, stačí poslat nápis. A nespívám, buď křičím nebo šeptám. A přesto nejsem rapper s kytarou. Než se nikam nacpu, vždycky se slušně zeptám. Hostejnu či střízlit, anebo trochu

0: oči. Ale že kdo říká, že se nikdy neotočil.
1: Na hezkých holkách chlapi nechávají oči.
0: Ale že kdo říká,

tak se chci promilovat kránu. Dneska mě asi omylem usedla touha.

Je neděle a na chodbách to voní rajsky a svíčkově a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, 3 body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a 3. dveře zprava, život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 15x trubka, no a 1 duda. Babička Majka jediná.

je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duchna duní, babička Majka

tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína, při každým slavným výročí dechovku do ní spali. Snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově, budíš jim přáno. Hvězdnej prach, kdo se dá do vlasů, krásné máji a sám Count Basie.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Jsem kavojčou, mám pověslou, vrtko ta rychloští. Jsem kavojčou, česky vedu si svou, a dokoliv vás může být nebouští.
2: Všude kolem pouští.

nehaví, hlavně v kuchyni. Léto schová na dno sklenic. Po stropě se válí pár horké letní vteřiny. Právě došly do svých hranic. Do sklepa si během října Marta snesla peřiny. Pod vařičem

آمرچی بعد پرنیسی Celou zimu paní Marta dveře neotvírá. Možná je doma, leč netaje sníh u komína. Možná je pořád někde na cestách. Možná je někde ničí nevěsta. Možná má paní Marta v zimě jiná jména. Možná je paní Marta zimou nespatřená. Možná ji budí až břízy, které raší. Možná je celou zimu orechové kaši. Duben jí potká na lavičce před domem. Vysvětne slunce, kouř zavlaje komínem. Duben jí objeví a nikdo jí už nehledá. Poněkud ospalá má vlídný pohled medvěda. Možná má paní Marta v zimě jiná jména. Možná je paní Marta zimou nespatřená. Možná je paní Marta medvědova žena.

0: важно.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.

restaurace na nádraží ti ta šlejška připije ti na zdraví. Když mu koupíš rum a pivo, hned je v ráži a svůj příběh nadšeně ti vypráví.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Sněhy vytětají, jak jen vítr začne hrát.

vzdoru navzdor se mnou plout na moře bouřnou říš. Sněhy bytě tají, jak jen vítr zahudne. Včela, která v létě směla v zimě nepodne. Svědkem jsem, že ženský hněv

na cucky rozstřílelo všechno zlo. Z nebe světlo šlehlo zlu přímo do očí a dobro věděl, to je ta chvíle, kdy s ním zatočí. Bylo to však náročný, když slunce zašlo za mraky. Film není vhodný pro nenáročné diváky. Dobro vystřílelo

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Bylo jich víc, já bohužel snad už sedmou písničku psát je

0: na vychování. Baterkou blikla a na něj začala zlou. Jen řekl jí klidně,
1: já hned zas půjdu, paní. Já to byl naskok,

hru, když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji dům. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel, prostě jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel.

Je chladno a černo, možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo, vysnít si kouzelný kvítí.

dělá to chladno a černo. Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

člověk vložit sáček do hrničku. Odsávat, odsávat, ztrácíme ho. Kam strkáš tu lžičku, Petře, co jsme si říkali o hygieně? Jak to, že nemáš rukavice? Kde je teplom?

Dříva mi zřídla, víno se skalilo, čas kolem kluši. Ženu se zasnem do soukolí, ale když zhasnem, ta tma bolí.

Vlna pohody v Mořikomerce. Radio Folk.

zpátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsi.

chlebíčku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrón, ten jedl se i skůr.

noci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka. A kdo

chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty zvaníčky, ty ze čtvrtku, ty spátky.

0: žili jsme hodně, chlebíčky, oschlé chlebíčky.
1: Je pár minut po 19.

dalekých cest pohledy v očích mám. Tak co z toho mám, že v srdci mám touhu jenom se mrknout za nejbližší strouhu.

když vagony hřmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči,

0: Valley.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

bylo na čase trochu si provětrat ty svoje splihlý krovky. Už bylo na čase zahrát si blues, pustit si Dylana, zvednout se od pohovky. Už bylo na čase počítat z plus. Už bylo na čase smát se na celý čáře, nechat to být, tak třeba někdy příště. Nečekat na jaro, vytrhat listy z kalendáře, objevit Ameriku, zamávat z nástupiště, vyprášit moly ze šatníku, hrazavý struny vyměnit, i čerstvej vítr do starých triků, nechat svý smutky odeznít.

korytem z Číny stejně česká řeka proudí. Jsme čím dál svobodnější, už máme skoro všechno.

chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Tlačenice v šatnách, stejný jarmelky a pytlík na svačinu. A ty smála se jak raubí s pod vysypaným oknem na místě činu. A o přestávkách házela si drobky po lavičkách kosu. Protivnej hnědovokej anděl, co odstřihli mu svatozář. Flét na značky Yamaha, co se šklebí z podaktovky. Hudebka už začala a uče zase sršej blesky od taktovky. Duší studijní typy a srdcem každej popelář. A vlak nám odjíždí

0: pače. Lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. A tak prázdnej peron připomíná třídu hned při trestu po škole. V hlavě máš rovnici snad těžší, než je souboj s Petákovou. Skelnej odraz zůstal, čí tanku si vrátil a tak nějak vychází s tobou. A ten anděl někam odlít i s tou svojí plastovou flétnou.
1: Hlášení školního rozhlasu.
0: Martin Felix se narodil 23. prosince 1994 a byl to asi ten největší průšvihář na škole. A když jsme se po pár letech sešli na jeho pohřbu s naší třídní, tak nás šíleně sjela a řekla nám, no mládeži, takhle vás teda rozhodně potkávat nechci. Proto je tato píseň věnována všem těm, kteří měli někdy dobrý třídní kolektiv. A pokud už jste se nějakou dobu pořádně nesešli, tak to koukejte udělat dřív, než taky dostanete vyhubováno od vlastní třídní učitelky. A pokud jste ve třídě měli taky takovýho protivného hnědovokýho anděla, tak mu to koukejte říct dřív, než zase bude někde školní sraz před obřadní síní. Chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Šatny už tam nejsou, místo nich skřínky a děti nosej kroksy. Okna jsou z plastu, naše třída prázdná a tabule na fixy. Lavičky odřezaný, poslední zvonění, padlo i tě.

0: lidi s adresama občas mize, no tak si to tak neber. Lidi z Ačka občas mizej, no tak si to tak neber.
1: Před malou chvílí bylo 20 hodin.

Doba fala a nebe bylo modrý jako pós. Před námi volnej den a v autě hudba hrála, tak jsme to natáhli až k Niagara Falls. Já seděl tam a tady Klára a Péťa všecko na osmičku bral.

život. Pak začal zpívat škoda, že ten přelud krásný, já druhým hlasem k němu nelze obejmout. A pak to s námi seklo,

kara, kdo touží poznat bavalský vězení. A kašle na to, co mu doma řekne stará, rád si s námi v jailu místo vymění. Mezi zloděje

Strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky An, přes práh ti nesmí žádnej muzikant.

mě nemohla, ani se bál. Dávno spadla hra, a to se v nás už se nechce skrývat, a jsem tulák jen. A tu láskou mám hůl. Já jsou písní.

této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

stát, že někdo tu chybí. Že z lidí, co ke mně pár mizerných kroků to měli, nepřišel nikdo.

jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči?

každej z nás je nedvěd, nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, toto soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci a mámami a babami a dědami těchto písniček. A my vám za to, přátelé, velice děkujeme. Víte, lidé, kteří nahráli tyto písně,

0: Je pár minut po 21. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

víc, ten se káč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

jeny kousek přes 20. Pár malých rolí už mám za sebou. Stihla jsem něco postrácet, výčitky ještě tolik

je mi kousek přes 20. Můj svět je plnej starých závazků. Vracet se nebo nevracet, Hamlet měl celkem

chcete-li, u přepážky vám je nevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech.

Alia Čepice, poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu. Na prvních stupních Escherových schodů.

Známo kam, sám sebou si cen. Mlčky mu podala dřevěné střelíce. Poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu. Na prvních stupních Escherových schodů.

Bezeslav ukrojil dva tlusté krajíce. Poslední lidé na povrchu měsíce. To bylo tenkrát, když ještě všechno bylo v chodu.

Marně čekám na schodech, slova se tají jako dech, byť není jich dost na příběh, spát mi nedáš. Po letech, přijmi to, anebo ne, muzy jsou nám souzené, jen co invaze ustane, karty budou.

tak se teda schejbnu. Konečně vidím, tam nadává chlap černý jak briketa. Hned jsem dostal nápad, ještě teď se stydím. Luisi, kde je ta tvá lesklá trumpeta? Vidím jenom bílý zuby a oči jako uhlí.

Věřím navzdory všemu, že mé volání dolehne k sluchu tvému. Věřím navzdory všemu. Až spadnou listy osiky v říjí,

dálka tolik vzdálená je blízká. Město si nechal za zády, zajíci dělají rošády a z křoví někdo tiše vlajku píská. Najednou připadáš si nějak prýma, svobodnej a tak, prostě tak, tak nějak.

pojď dál, pod sebou pevnou zem, pojď dál, ať jí rozmelounem a meky, miky, vrt a dál už nic. Dál nic. Mlhavý ráno zatratí, u cesty roste kaprati, zbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, pytel. A kdyby nějakej úředník začal ti říkat, co a jak, zbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, pytel. Důležitý je to, co seš, odkud jsi přišel a kam jdeš.

pod sebou pevnou zem, pojď dál, ač ji rozmelounem a meky, meky vrt a dál už nic. Dál.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

Ta zem je strašně vyprahlá a žijí z ní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskří vávda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podla.

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimmy. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz. Mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, hrob jinej ta zem neměla, pro hejce indiána.

na konec uličky a stojím tu, jak dřív jsem stál.

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel,

dole bylo, jako vždycky k zalknutí. Přední prohledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Prachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

chvíle, kdy kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou někdy.

Tohle agresivní se mě strachu, řekni mi, že tenhle pokus není třetí. Pomoz mi, pro Boha tě prosím, můj život, já se ti

fotu stojí za zlámanej pěťák. Marika šlape, Tony je feťák. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě.

že prý u nich v kraji bylo zvykem vždy hostit pocestné. Hned mi maltu nalil do krajáče s kresbou Panny sedmi bolestné. V ošatce na stůl postavil ořechy a jablka,

zlo a aspoň trošku v Pána Boha věřit, činit, co jiným by radost přineslo, a nemyslet jen na sebe, a jak tuhle zimu přežít.

prací, hlavně v neděli. Jenže poutníci už nechodí, asi taky vymřeli.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: motýl smrti hlav vylétnul z lafety.
1: Válka divoká do dne, do roka,

ti spí. Má lásko, jak se ti tančí oblací. Kolik máš snů, splněných přání, a kolik znáš tajemství. Jak se ti spí a víš, jak moc chybíš, musíme dát po cestách klikatý. Stále se ptám, proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptá, jak se ti spíš,

d'acceptar. I jak se ti spí, možná se vrátíš, až přijde čas, možná tě potkám tu pravou chvíli, zkusím se zeptat.

Mraky slunce skrývají, kolik jsem jich už zažehnal potají.

kolik ztratili jsme můz, naše jizvy sečních ran. Jednou spočítám, ještě v nás vlna přelévá se, ještě zní písně od zahrad. To jsou cesty k naší spáse, na ty můžem přísahat. Dokud oheň

Když potom probudí se ráno, jsem zas malý Don Quixote, co sice statečně se bije.

0: děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
3: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

světlo, tu křída, tu čern, tu pohozené meče, kůjedi, nasypané zbytky od večeře. Po dlouhém čekání ztratila se země, zamrzly kruhy v zrcadle na jezeře, s hlavou až u hladiny, s udidly mezi zuby.

schovývavý úsměv. Jestli se nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad víš.

ulici, ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad víc.

tohle žeru, hele kámo, kde se ten slon prodává? U cirkusu měl jsem kliku, to se často nestává. Koupím toho elefanta, musím ho mít stůj co stůj, že seš to ty, dej půl mega a sloneček bude tvůj.

Ještě jsem neřekl, že běhám za 12 vteřin stovku. Ještě jsem neřekl, že stavím ze syrek Eiffelovku. Ještě jsem neřekl, že umím být i jiný než nervózní. Ještě jsem neřekl spoustu věcí, co už nikdy nezazní. Ještě jsem nevyčíslil všechny svoje klady a teď už nemám.

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

jednou brýsa rozplynem, přežijeme skupenství rostlinem. Podzim už hlásí tři čtvrtě na ocun. Uplývá stín za stínem, v hospodě debatuje nad vínem. Armáda spásy, co čeká na ocun. Jsi tajemná tůň s leknínem, jak řasy na potoce za mlýnem. Plynou tvý vlasy až někam k pravcu.

jednou prý se rozplynem, přežijeme skupenství rostlinem. Podzim už hlásí tři čtvrtě na ocůn. Podzim už hlásí

nic z toho, co ostatní honěj, je jim přebohatý a tak chudej svět. Ve skalách už můj vlak zahouká, no tak pusu ahoj.

pak zbýval nám jen den. My šli se projít k řece. Najednou mezi řečí slyším, ani se mi domů nechce. Povídám, ani se ti nedivím, místo abych řekl,

K večeři dali jsme si přinést filé a k němu čerstvý špenát. Na pokoji jsem pak dělal, že jsem muž a ona, že je žena.

Už se těším, až se dozvím, kde je Jantarová hora. A kdo byl vlastně Shakespeare a proč tak hořce voní slad? A proč v tak kalných vodách loví? A proč se odzadu čte to?